0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: i Rejžer vás probouzili ze signálu. Už jen 3 minuty nás dělí od 8 hodiny, takže si dáme první dnešní zprávy v podání Honze Navrátila a následovat budou Jennifer Rush, Status Quo nebo Queenie. Prostě ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio doprava.
0: A jak to vypadá po ránu na silnicích D11, 104. kilometr ve směru na Prahu, tak tam je porouchané osobní vozidlo, takže počítejte se zdržením a leckde se nám na vozovce válí mlha, tak i na to myslete a mějte pohodovou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sváteční pondělí, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Dnes si připomínáme svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavy u Prahy, kde byl zavražděn, se proto sjíždí tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. U příležitosti dnešního státního svátku se pro veřejnost také otevřou některé vládní budovy v historickém centru Prahy. Na Malé Straně si mohou zájemci prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, a také budovu ministerstva financí v Letenské ulici. Nejlepším televizním seriálem střední a východní Evropy se na festivalu Serial Killer v Brně stal polský seriál Proud. Získal cenu Primetime Killer, řekla to za pořadatele festivalu Barbora Podhráská.
2: Historicky prvním vítězem nové české soutěžní sekce Czech Killer se stal seriál Kamarád a zvláštní uznání poroty získal herecký kolektiv oddílu B. Cenu Progressive Killer pro výjimečnou osobnost televizní tvorby z regionu střední a východní Evropy si odnesl právě Klementevič.
1: Dodejme, že jubilejní už desátý ročník přehlídky se uskuteční příští rok od 21. do 26. září. Srbský prezident Aleksandr Vučić včera rezignoval na svoji funkci, čímž otevírá cestu k předčasným prezidentským volbám. 56-letý Vučić, který zastával prezidentskou funkci od května roku 2017, bude na konci října kandidovat v parlamentních volbách. Má ambici stát se srbským premiérem.
0: Co se děje v regionu?
1: V Praze stále operuje filmový štáb Netflixu. Ten se s natáčením seriálu podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství vrátí na Letnou. Úvodní nádrže v Letenských sadech se bude natáčet 6. října a u pavilonu Expo 58 na filmaře narazíme od 12. do 16. října. Ve všech případech je nutné počítat s uzavřením některých cest.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za golfem. Česká golfová jednička Sára Kousková obsadila 5. místo na Italian Open. Zaznamenala tak druhý nejlepší výsledek v této sezóně na evropském okruhu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Pondělní den bude s jasnou až polojasnou oblohou. Jihovýchodní vítr dnes zafouká rychlostí do 2 až 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty naměříme mezi 20 a 25 stupni Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Honzo, díky, máme 8 hodin na vrch 2 minuty, od mikrofonu už vás moc zdraví Lukáš Bláha a já v příštích chvílích přinesu kalendárium pro sváteční 28. září a pozor, v této hodině budeme i soutěžit o vstupenky na vidět. Nenechte si je ujít, pěkné ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Status quo za námi, vstáváte se signálem, je tu pondělí 28. září, čili Den české státnosti. Tento svátek připomíná den smrti knížete Václava, který byl zavražděn roku 935 ve Staré Boleslavi. Tudíž i všem Vaškům dneska jen to nejlepší ke jmeninám. 82 je ex-prezidentovi Miloši Zemanovi v roce 1968 poprvé otevřel oči věčný soupeř Michaela Schumachera ve Formuli 1 Finn Mika Häkkinen. O rok později přišel na svět herec a režisér Ondřej Kepka alias Honzík z Arabely. Ano, kdo jsme mu nezáviděl tenhle prsten. No a právě dnes je 66 americké zpěvačce Jennifer Rush. Určitě netřeba představovat její celosvětový megahit The Power of Love, ale my si dále od ní dáme jinou pecku. Jmenuje se Destiny a to je, myslím, skvělá věc pro vaše pohodové ráno.

0: Dvě minuty před půl devátou vás probouzí víkend, prodloužený víkend na Signál Rádiu, spíš sváteční. Věřím, že jste si včera udělali zásoby, protože 28. září je taky dnem pití piva a dnes mají obchody s prodejní plochou nad 200 metrů zavřeno. Raději běžte někam ven, obloha totiž bude jasná, hlavně v Čechách přepohodně polojasná. Jen teď po ránu počítejte s mlhami, ano, já když jsem cestoval do studia, tak nad Labem v severních Čechách bylo dokonalé mlíko a nejvyšší denní teploty parádních 20 až 24 stupňů. Užívejte babí léto a zanedlouho už na vás v našem vysílání čeká slíbené dnešní kolo soutěžní hry Ano nebo ne. Dobré jítro.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: signál si dáváte a dobře děláte, protože i přesto, že je svátek, rozjedeme právě teď naší ranní soutěž.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Já už tady v rukou třímám dvě vstupenky na koncert slovenské legendy Vidiek, která v listopadu dorazí do Prahy. Je potřeba se dovolat jako první na linku 910 260 910 a pak správně odpovědět právě buď ano, nebo ne. No a tahle podmínka první, vypadá to, že je splněna, proto se ptám, kdo pak je tam?
2: Dobrý den, Jirka.
0: Jirko, hezké sváteční ráno, tak jste připraven na záludnou soutěžní otázku?
2: Ano.
0: Tak jo, tak zkusíme to. Máte rád vážnou muziku?
2: Mám.
0: Jo, tak snad to klapne. Držím palce. Narodil se Wolfgang Amadeus Mozart v Německu? Ano, nebo ne?
2: Ano.
0: A to je špatně, Jirko. Mě to moc mrzí, protože on se narodil v rakouském Salzburku. To znamená v podstatě soused slovenských Vidiek. Tak jo, Jirko, nedá se nic dělat, zkuste to zase příště a já vezmu někoho jiného. Mějte se krásně, hezký svátek.
2: Ano.
0: No a tím pádem je tady možnost, aby nám zvítězil někdo jiný. A já se ptám, koho máme dalšího na telefonu.
3: Petr, dobrý den.
0: Hezké ráno, koho slyšíme?
3: Petr.
0: Petře, tak doufám, že to bude lépe než u předchozího kolegy. Můžu se ptát?
3: Můžete.
0: Měl člověk někdy na měsíci golfovou hůl? Ano nebo ne?
3: Ano.
0: Ano, protože astronaut Alan Shepard odpálil v roce 1971 během mise Apollo 14 dvě golfové koule. Tak o tomhle jsem neměl ani tušení, abych pravdu řekl, ale vám tohleto vědění, nebo to byl tip?
3: Tip.
0: Tak i ten tip krásně vyšel. To znamená, máte něco v diáři na 6. listopadu?
3: Udělám si pomoc.
0: Skvělý, tak jo. Půjdete na kapelu Vidiek, kterou navíc doplní taky brněnská skupina Mucha a ještě k tomu všemu vyhráváte právě jejich CDčko.
3: Dobře, děkuju.
0: Moc gratuluju, vydržte ještě na telefonu, ať se domluvíme, jakým způsobem budeme výhru expedovat a mějte se krásně.
3: Ano.
0: No a vy všichni ostatní budete mít možnost zase zítra po 8. hodině, tak si to vychytejte.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Eteru signálu Farm, all together now. My všichni dohromady jsme se teď dostali téměř k 9. hodině. Za minutu odbije, to znamená, že Honza Navrátil už dorazil za mnou do studia, má pro vás čerstvé zprávy, no a v příští hodině se můžete těšit na další 80 od Black, Secret Service nebo Tiny Turner.
1: Signál rádio, doprava.
0: A jak to vypadá v provozu? Nehodu máme v Ostravě, v Porubské ulici došlo ke střetu nákladního auta s autobusem a ještě buďte obezřetní v Brně, v Ladíkově ulici je totiž světelná signalizace mimo provoz a vzniká tak kolona. Tak pokud můžete, vemte to jinudy a šťastnou cestu.
1: Rozhovor, signál rádia. Dalším hostem našeho vysílání bude herec Tomáš Měcháček. Jaké byly jeho herecké začátky a co všechno musel udělat, aby přesvědčil porotu, že na herectví má? Vypravíme se s ním i do rodného Ústí nad Labem a zjistíme, co ho přivedlo do Prahy a jak dnes vnímá své rodné město. Řeč bude i o divadelním představení Husákovy děti, ve kterém se společně s diváky vrací do období socialismu. A protože život není jen o herectví, přijde na řadu také rodina. Proč vždycky toužil po velké rodině? Jakou hru vymyslel pro děti a jejich tatínky? A v čem se jeho děti nezapřou a jsou po něm? Rozhovor Lucie Sinkové a herce Tomáše Měcháčka si poslechněte u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
2: Signál rádio. Signál rádio. To jsou nejlepší osmdesátky pro váš skvělý den.
1: Signál rádio, zprávy.
3: Hezké sváteční pondělí, opět po hodině plné osmdesátek, pojďme na signálu za zprávami. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů, která měla podtitul Habsburkové 500. Obliba výdejních boxů v Česku roste, z některých internetových obchodů do nich směřuje více než polovina zásilek. Vyplývá to z průzkumu, který proběhl mezi českými e-shopy. Jihokorejská prezidentská kancelář obvinila Ukrajinu, že vyzradila předání 2 severokorejských válečných zajatců do Jižní Koreje a poté také nepravdivě popřela, že se obě strany dohodly na utajení této akce. Soul žádá po Kyjevu oficiální vysvětlení a také omluvu. Připomeňme, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil předání 2 vojáků KLDR minulý týden ve svém projevu na zasedání valného shromáždění OSN.
1: Co se děje v regionu?
3: Tunelbus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobylisy, čekají změny. Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od úterý 29. září nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunelbus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce i po 6 minutách.
1: Sport.
3: Hokejová extraliga má rozehrané 5. kolo, v něm České Budějovice porazily Litvínov 5-4, Kladno nestačilo na Olomouc 1-4, Plzeň vyhrála nad Hradcem Králové 2-1, Liberec prohrál s Třincem 1-3, Vítkovice porazily Mladou Boleslav 6-2 a Kometa nestačila na Pardubice 3-5. Utkání Sparty a Karlových Varů je v plánu na dnešní 16. hodinu.
1: Signál rádio, počasí.
3: Dnešní sváteční den bude ve znamení polojasné oblohy. Jihovýchodní vítr bude foukat rychlostí maximálně do 5 metrů za sekundu a bude o něco tepleji než včera. Teploty naměříme mezi 20 a 24 stupni Celsia. Tolik zprávy v 9 hodin. Hezké ráno se signálem.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: A s vámi je taky dál Lukáš Blaha, ale já tady dlouho nezůstanu sám, dorazí kolega Martin Čípa, který pro vás jako vždycky zjišťoval, co je nového na sociálních sítích. Prozradím, že se dozvíte třeba o tom, jak Mariah Carey už zve na své vánoční turné. No jo, no, konec září je tu a vám všem krásné sváteční ráno.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Stále báječné sváteční ráno vám všem na druhé straně. Ladíte signál a se žhavými novinkami ze sociálních sítí přispěchal kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Kapela The Communards slaví na sítích 40. narozeniny svého singlu Don't Leave Me This Way. Ten právě v září vystřelil na špičku hitparády ve Spojeném království a stal se nejprodávanějším singlem roku 86. Teď vychází znovu v nákladu pouhých 1000 kusů a obsahuje hned 10 verzí tohoto hitu. Cher už tradičně na sítích zve na speciální charitativní večeři, kterou pořádá ve svém domě v Malibu. Místa u stolu se dala vydražit, ale fanoušci je můžou taky vyhrát, když přispějí na dobrou věc. Cher k nim přihodí i letenky a ubytování na 2 noci. Mike and the Mechanics se vrací na pódia. Ty největší hity zahrají v květnu a červnu příštího roku v rámci tour Back on Track. Zastaví se i poměrně blízko českých hranic, v Lipsku, Chotěbuzi a nebo ve Vídni. A Mariah Carey už definitivně šlape do Vánoc. Minulý týden odstartoval předprodej jejího turné Christmas Time, a to i v Evropě. Zatím s termíny v Británii a na Maltě. Vánoční koncert už oznámil na Instagramu i Rick Astley. Uskuteční se v londýnské Royal Albert Hall. Nezapomeňte sledovat i Signál Rádio na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.

0: ve sváteční den je s vámi Signál Rádio, za pár vteřin hodiny ukáží 9:30 a podobně jako v předchozích dvou víkendových dnech bude taky dnes nebe většinou jasné, na severozápadě polojasné a nejvyšší teploty stoupající až k letním hodnotám, ovšem rekord z roku 1874 asi zůstane nepokořen, tehdy totiž bylo 26,3 stupně, letošní 28. září se mají maxima pohybovat mezi 20 a 25. No a když se dívám do našeho playlistu, můžu slíbit 80kové Ricky Epovery nebo Gazebou. Hezké pondělní ráno.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádio. Posloucháte online na Signál Rádio.

0: máte ten správný sváteční signál a na oplátku pro vás máme přehled toho, co nachystal 28. září, nachystalo.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel se dnes zúčastní slavnostního otevření nové stálé expozice Vojenského historického ústavu Symboly státnosti v Národním památku na Vítkově. Dnes naposledy je možné ve Vladislavském sále Pražského hradu navštívit výstavu korunovačních klenotů. U příležitosti státního svátku se pro veřejnost otevřou některé vládní budovy v historickém centru hlavního města. Pražská zoo dnes slaví 95 let od svého otevření. Výroční slavnost se ponese ve stylu 30. let, kdy zahrada přivítala první návštěvníky. To Pražská nábřeží od Podolí po Podbabu užijí během druhého ročníku městského festivalu Poznej Vltavu a v dohrávce 5. kola hokejové extraligy přivítá Sparta na ledě v O2 aréně Karlovy Vary. Utkání startuje úderem 16. hodiny. Teď máme 9.42, tím pádem všem pohodový zbytek svátečního rána. Nenechte si ujít čerstvé zprávy, které pro vás chystáme na celou.

0: Třeťáci na vlnách svátečního signálu, 3 minuty chybí do 10. hodiny, dáme s tím pádem nové zprávy, které připravil Honza Navrátil a po nich zazní Whitney Houston, L.O. nebo Baltimora, zkrátka ty největší hity 80.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodu máme na dálnici D1, 25. kilometr ve směru na Prahu a D1 ještě jednou, 217. kilometr a to také ve směru metropole, tak tam je neprůjezdný levý pruh kvůli odstavenému osobnímu vozidlu. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Sváteční pondělí je v plném proudu, na Signál Rádio pro vás máme opět další dnešní zprávy. Užíváme si babího léta a ještě několik dní tomu tak bude. Podle meteorologů by suché a teplé počasí mělo pokračovat také po celý tento týden. Teploty vystoupají až k hodnotám kolem 25 stupňů Celsia. Na víkend se mírně ochladí. Slunečné počasí může místy narušovat čerstvý vítr, který bude hodně ovlivňovat noční minimální teploty. Česko nemá doporučenou rezervu zásob ropy a pohonných hmot. Stát má nyní zásoby na 85,5 dne. Evropská unie přitom doporučuje rezervu alespoň na 90 dní. Česká republika nemá k dispozici žádné další volné zásobníky na ropu, proto je v plánu výstavba dalších nádrží. Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou nekončí. Řízená letecká Puma z Ruska zasáhla v noci na dnešek bytový dům ve východu ukrajinském Charkově. Při útoku bylo zraněno nejméně 22 lidí, včetně několika dětí. V Kyjevě ruský dron zasáhl čerpací stanici.
0: Co se děje v regionu?
1: Horoměřickou ulici, jednu z dopravně nejproblematičtějších tras v metropoli, čekají úpravy. Technická správa komunikací počítá se zahájením prací na přelomu roku. Hlavní práce pak budou probíhat v příštím roce. Stavba ale výrazně zasáhne do už tak komplikované dopravy. Hovoří se o přesměrování dopravy na objízdné trasy nebo také o instalaci dynamické světelné závory.
0: Sport.
1: Cyklista Matias Vacek si při pádu ve včerejším silničním závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou další vyšetření, která absolvuje po návratu do České republiky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další dopolední zprávy tady u nás na Signál Rádio doplníme pohledem na počasí. Dnešní den nám nabídne jasnou až polojasnou oblohu. Jihovýchodní vítr bude foukat rychlostí maximálně do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty ve sváteční den naměříme mezi 20 a 24 stupni Celsia. Tak to byly další zprávy, pokračuje Lukáš a otevírá hodinu plnou osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: A výjima muziky z té správné dekády pro vás budu mít v příštích okamžicích i jeden tip, kam vyrazit, kde si zpříjemnit tenhle sváteční den. No a další muzika, ta na sebe dlouho nenechá čekat, Baltimora.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Do vašich uší proudí sváteční signál, a když to tak za okny nevypadá, skutečně nastal podzim, proto je čas si ho zpříjemnit pořádnou dávkou citrusů. V botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy probíhá jejich výstava. Je to v Praze a pozve nás na ní kolegyně Lucka Sinková.
1: Ale nebude to jenom o citronu a pomeranči, jak je známe ze supermarketu. Uvidíte tady řadu známých i méně známých odrůd citrusů a u vystavených rostlin letos najdete i nové popisy s QR kódy. Takže když přiložíte telefon, všechno se vám pěkně rozbalí a budete vědět, s kým máte tu čest. A kdybyste si doma s nějakým citrusovým stromkem nevěděli rady, tak k dispozici je tu i poradna zkušených pěstitelů. Můžete se jich zeptat, co a jak. A ještě je potřeba dodat, že výstava v botanické zahradě na Slupy potrvá až do příští neděle 4. října. Tak kdybyste to dneska nestihli, máte na to ještě týden. Otevřeno je denně od 10 do 5.
0: Lucko, moc děkujeme za tuhle milou pozvánku. No a míříme zpět do našeho playlistu George Michael a navíc ještě Elton John. Pěkné dopoledne.

0: Jen pár vteřin před půl jedenáctou jste se Signál rádiem a předpověď, jak bude v příštích dnech, je velmi příznivá. Podzimní ochlazení zatím v nedohlednu. Babí léto by mělo pokračovat taky po celý nový týden. Teploty budou stoupat až k 25 stupňům. Pouze na víkend mírně klesnou, ale i během něj se prý obejdeme bez srážek. Bez čeho by se nedalo být, to jsou další osmdesátky, takže si zahrajeme Europe nebo Roy Orbisona. Dobré dopoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

Sváteční signál je to, co slyšíte, a kdo teď vyráží do borových lesů, může najít hřib štíhlotřený, který tu dříve nerostl. My kolegové z Muzea východních Čech totiž opravdu potvrdili jeho výskyt, a to v Lužických horách. Pokud ale raději než na zem míříte se svým zrakem k nebesům, pak vězte, že říjnová obloha nabídne hned 4 zajímavé úkazy, které stojí za zapsání do kalendáře, 2 roje padajících hvězd v noci na 9. a 23. října. 26. říjnovou noc bude možné vidět úplněk, který nad obzorem má hořet oranžovým nádechem, a noc na 29. října měsíc přejde přes hvězdokupu Plejády. Tak to je opravdu zábava zaručená, podobně jako o tom teď bude zpívat Cyndi Lauper. Hezké dopoledne.

0: Po vlnách signálu jsme s Ariem dopluli až skoro k 11. hodině. Za 3 minuty odbije, to znamená, že Honza Navrátil už má v rukou aktuální zprávy a i další chvíle budou patřit 80kovým klasikám ABBA, Kim Wilde nebo Jason Donovan.
1: Signál rádio doprava.
0: A jak nám to jezdí v Praze, Hlubočepská ulice, zde došlo k nehodě dvou osobních vozidel, v metropoli se bouralo i v Dostihové ulici, ještě máme havárii v Lovosicích, v ulici Osvoboditelů, konkrétně osobního auta s motocyklem, a zpozorněte na D2, a to na příjezdu k Brnu, protože tam se tvoří kolona vozidel, tak jestli můžete, vemte tu jinudy, případně počítejte se zdržením a klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký den, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Riziko opětovného zavlečení vstekliny do Česka stále existuje. Vyplývá to z informací Státní veterinární správy. Ta v loňském roce odhalila meziročně o 37% více psů, kterým očkování proti ní chybělo anebo bylo neplatné. Vrcholí letošní houbařská sezóna. Plné koše hlásí na sociálních sítích houbaři z Liberecka, Ústecka nebo Jihočeského kraje a stejně tak i ze Středočeského kraje. Různé druhy hub by ovšem podle Českého hydrometeorologického ústavu měly hojně růst také na Vysočině nebo v Pardubickém kraji. Díky dešti se daří kozákům a nebo klouskům. Odmítnutí íránského návrhu mírové dohody ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, jejíž součástí by bylo i otevření Hormuzského průlivu, se podepisuje také na cenách ropy. Cena severomořské ropy Brent dnes opět vzrostla, a to o 3%. Barel se aktuálně prodává za $107.75, v přepočtu zhruba 2309 korun.
0: Co se děje v regionu?
1: Požadavky na řidiče taxislužeb se nejspíš zpřísní. Novela zákona o silničním provozu, která se chystá, dá obcím pravomoc požadovat po řidičích zkoušky například z jazyka a místopisu. To by mohlo vyřešit problém, který je v hlavním městě. V metropoli jezdí aktuálně 15 000 taxikářů. 45% z nich jsou ale cizinci, většinou Ukrajinci. A ti mají s dorozuměním velké problémy.
0: Sport.
1: Hokejisté Brna prohráli v pátém kole extraligy s Pardubicemi 3-5. Souboj dvou posledních mistrů rozhodly 3 branky Dynama v poslední třetině. Vítězný gól dal v čase 55-23 ve vlastním oslabení Jan Mandát. Pokračuje trenér Brna Kamil Pokorný.
2: Myslím, že jsme do asi 48. minuty hráli velmi dobře. Byli jsme výsledkově ve vedení, líbil se nám pohyb hráčů, líbil se nám nasazení. Otočili jsme nepříznivý stav 1-2 na 3-2, pak jsme si tam nechali dát gól na 3-3 a bylo vidět, že Pardubice se soustředí na to, aby si podvezli nějaký body. Pak přišel momentum utkání, kdy my jsme dostali 5 minut před koncem přesilovou hru a bohužel místo, aby my jsme byli ty, kteří ten zápas rozhodnou, tak jsme nabídli Pardubicím šanci, který samozřejmě nezaváhali.
1: Dodejme, že Východočeši porazili Kometu po 9. v řadě. Brňané naposledy nad Dynamem triumfovali v 7. finále extraligy na jaře v roce 2025. Pardubice si včerejší výhrou pojistili 2. místo za vedoucím Třincem. Kometa je v tabulce 8.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další zprávy doplníme počasím. Venku je jasno až polojasno, fouká jihovýchodní vítr rychlostí od 2 do 5 metrů za sekundu a teploty vystoupaly na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia. Jaké počasí nás čeká zítra, tedy v pracovní úterý, tak to si řekneme za hodinu. Do té doby Lukáš a jeho osmdesátky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Budeme se těšit, Honzo, a retro nefrčí jenom v muzice, ale i v oblečení. Důkaz přinesly zdravotní sestřičky na Plzeňsku. Podrobnosti se dozvíte brzy. Jsem Lukáš Bláha, přeju parádní pondělní navrch sváteční dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ze svátečního signálu Kim Wilde, Kambodža, a my se z Kambodži vracíme zpátky domů, jelikož zdravotní sestry v nemocnici ve Studu na Plzeňsku se oblékly do retro uniform a sklidili nebývalý úspěch. Za nápadem stojí tamní asistentka představenstva, která prozradila, že tím jen chtěli zpříjemnit den nemocným z oddělení následné péče, kde jsou často starší lidé. A reakce od pacientů je příjemně překvapily. Ještě větší ohlas měly ovšem jejich jednotné úbory na sociálních sítích, kde video zhlédly už stovky tisíc lidí. Sama vrchní sestra si pak pochvalovala, jak vypadala ona i její kolegyně hezky upraveně a jaká to byla nostalgie nosit stejnokroje podobné těm z roku 1984. No nádhera, ale na druhou stranu asi buďme rádi, že od té doby ušla medicína kus cesty. Do změněných časů se teď vracíme zase i my a stylově, protože jakmile slyší SOS, tak sestřičky přiběhnou okamžitě. Tohle je ABBA, hezké dopoledne.

0: Věřím, že až k vám dolétla taková pohoda, která sálala z Phila Collinse. Krátce před 11:30 ladíte Signál Radio a my vás stejně jako v minulém týdnu i tento dostáváme za kulturou, konkrétně na kapelu Viděk, která se vrátí zo Slovenska zpátky do Prahy, do Lucerna Music Baru na začátku listopadu. Pokud náhodou nevíte, kdo jsou Viděk, tak určitě z našeho éteru znáte tenhle jejich obrovský hit. Tak pokud chcete vidět, jak jim to šlape naživo, tak si zase zítra ráno po 8 hodině vychytejte vstupenky v našem vysílání. Hodit se vám bude číslo 910 260 910. No a ráno na Signálu, to rozhodně není jenom soutěžení.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Vizáž na signálu, sváteční dopoledne pomalu, ale jistě spěje ke svému konci, ovšem ještě si pustíme speciální magneťákovou pecku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: V něm budeme vzpomínat na výjimečnou britskou zpěvačku, která ponejvíce zářila v 60. letech, ale díky dvojici Pet Shop Boys chytila takzvaný druhý dech. Ještě na sklonku let 80. tenhle song pánové napsali přímo na tělo a bylo to hitparádové číslo 2 jak doma na ostrovech, tak i za velkou louží. Dusty Springfield plus Pet Shop Boys a jak se s tím mám vyrovnat? What have I done to deserve this?
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Luka Oceán ve vysílání Signálu. Jsme 2:12, Honza Navrátil tak přišel se mnou do studia, aby vám věděl polední zprávy a dál si budeme hrát Billyho Joela, Queeny nebo Stevieho Wondera, čili ty nejlepší 80.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A jak to vypadá v provozu? Nehodu máme na D1, 25. kilometr ve směru Brno, dvě osobní auta jsou zde v sobě. Bouralo se i v Praze, a to konkrétně v Chlumecké ulici, tady dodávka se střetla s osobním autem. V Davidské došlo k havárii dvou osobních vozidel a do třetice metropole Poděbradská, tam zůstává neprůjezdný pravý pruh směrem do centra po střetu dodávky s osobním vozidlem. A ještě buďte obezřetní na silnici 15 u Lovosic, okres Litoměřice, protože zde došlo k nehodě dvou osobních aut. Ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signál.

0: Rádio zprávy.
1: Hezké pondělní sváteční poledne, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy a začínáme je informací pro řidiče. Zahájení stavby sjezdu z dálnice D1 v Brně do průmyslové zóny Černovická terasa odsunulo ředitelství silnic a dálnic až na jaro příštího roku. Drahé letecké palivo je důvodem, kvůli kterému aerolinky po celém světě omezují lety. Velké zámořské společnosti, například American, United nebo Southwest Airlines, škrtají méně výnosné linky. České Smartwings odkládají část zimních spojení. Dodejme, že letenky z Prahy v letošním roce oproti loňsku v průměru podražily zhruba o 10%. Zpravodajské informace ukazují, že Rusko plánuje v Evropě další sabotáže. Uvedla to před dnešním jednáním v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
0: Co se děje v regionu?
1: Ke konci letošního roku se obyvatelé pražského Opatova dočkají nového parkovacího domu. Staví se u stanice metra Opatov a v režimu Park and Ride nabídne místo pro skoro 500 aut. Pětina míst bude nabídnuta rezidentům k dlouhodobému pronájmu. Radnice už spustila první vlnu registrací. Ta je určena hlavně pro obyvatele okolních ulic.
0: Sport.
1: Nová mistryně světa v silniční cyklistice Nizozemka Demi Vollerinová dostala po zlatém sobotním závodu v Montrealu vysokou pokutu za porušení pravidel. Musí zaplatit 1000 švýcarských franků, v přepočtu 26 000 korun a přišla o 25 bodů do žebříčku kvůli nepovolené pozici na kole. A česká vytrvalkyně Radka Churaňová vybojovala druhé místo na Spartatlonu. V závodě na 245 km z Aten do Sparty dlouho vedla. Nakonec jí ale porazila domácí Simantra Kuová.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A polední zprávy na Signálu doplníme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 24 stupňů Celsia. Zítřejší úterní pracovní den bude pokračovat ve znamení babího léta. Obloha bude zítra jasná a teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů Celsia. Po ránu místy počítejme s mlhami. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Děkujeme Honzo, 3 minuty po 12. Vám Lukáš Blaha přeje příjemné sváteční už odpoledne. Vaškům ještě všechno nejlepší k svátku a nejen jim, brzy povím jednu hudební aktualitu, co nového plánují irští YouTube. Nenechte si to ujít a mějte skvělý poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Odpolední sváteční signál zní ve vašich přijímačích a 50 let tak dlouho hrají jen Stouni, Olympici a už taky YouTube. 25. září 1976 v irském Dublinu se dala díky inzerátu na místní škole dohromady čtveřice Bono Vox, D. Edge, Larry Mullen Jr. a Adam Clayton a své fanoušky k oslavám narozenin potěší už 13. listopadu dlouho slibovanou albovou novinkou pojmenovanou Carnaval de Luz a dokonce na ní najdou příznivci těchto Irů i skladbu nazvanou Turn, což bude duet Bona s nedávno zesnulou countryovou zpěvačkou Dolly Partonovou. Jedná se o vůbec poslední nahrávku jejího zpěvu. Tak na to jsem sám zvědav a aby vám po obědě hezky slehlo, pomalé tóny, které umí bezvadně Michael Bolton. Pohodové odpoledne.

0: Republika, ten Crew, lehce po půl jedné, je s vámi Signál Rádio a ti, kdo milují nejrychlejší hru na světě, tedy hokej v podobě NHL, už se nemůžou dočkat. Zítra večer odstartuje nový ročník souboje mezi Carolinou a Floridou. Za tu opět po letech nastupuje Radko Gudas, který asi podobně jako v Anaheimu zatím nebude nosit na dresu kapitánské C-čko, ovšem nevadí. Boston Bruins si totiž zvolili nového kapitána a není jim nikdo jiný než český útočník David Pastrňák. To je opravdu velká podsta pro celý náš hokej. Pokud vás více zajímají hudební aktuality, pak je najdete na našem webu signalradio.cz a z našeho playlistu už za pár momentů Hit z pomády nebo Král popu. Prostě osmdesátky. Dobré odpoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na osmdesátkách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: na signálu přesně ve 3:15 dvojice Olivia Newton, John a taky John Travolta. No a my už jsme tady taky ve dvou ve studiu.
1: Ano.
0: Terka Veselá přede mnou, ahoj.
1: Ahoj.
0: Hezké sváteční odpoledne.
1: Děkuju
0: i tobě.
1: Děkuju
0: taky, tak jsme si tady hezky poděkovali. Ano. A prosím tebe, kromě dne české státnosti, tedy spojené se svatým Václavem 28. září, já jsem zjistil taky dneska den polož hloupou otázku. Tak ti musím položit nějakou hloupou otázku. Kdo ti kdy dal a jakou hloupou otázku?
1: Jakou hloupou otázku, jo?
0: To je podpásovka,
1: já vím. To celkem jo. Mně vůbec nejde takhle vždycky vymýšlet něco narychlo. Ale...
0: Tak já ti nechám přemýšlet, řeknu zatím svojí, což jako nepovažuji to za hloupou otázku, je to spíš taková častá otázka, jak ses dostal do rádia. A já rád odpovídám dveřma.
1: To je dobrý.
0: Takže tak.
1: To máš pravdu, co přesně takový ty otázky,
0: no ne,
1: na kterou
0: tak jak
1: je
0: se,
1: jako
0: jak
1: ta jasná...
0: Jak jsi dostala k herectví tím pádem, bychom se tím mohli zeptat.
1: Jak jsem se dostala k herectví? Hele,
0: protože
1: já popravdě...
0: Terka je vynikající herečka mimochodem.
1: No, nevím, děkuju, ale úplnou náhodou prostě jsem zjistila, že jsou přijímačky a šla
0: jsem. Takže nebyl to tvůj sen jako od malička?
1: No, popravdě byl, ale jako úplně malá jsem jako chtěla být herečka. Potom třeba...
0: Kosmonautka.
1: Přesně tak. Pak třeba 10 let vlastně ne a pak mě to nějak znovu oslovilo a řekla jsem si, že se tou cestou vydám.
0: No a vydala se, je to krása, takže najděte si Terku Veselou, zajděte na ní na nějaký pěkný představení. A hlavně teď ji uslyšíte po 13. hodině.
1: Ano.
0: Tak hezké vysílání, já se s vámi loučím, ale ne na dlouho, protože spolu budeme vstávat už zítra v 6, tak do té doby se mějte dobře, ahoj.

0: Na Signal Rádiu jsme vyběhli kopec Kate Bush. Po celé se budete moci těšit na osmdesátky v podání OMD, Bonnie Tyler nebo Level 42, ale teď už doprava a zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášená nehoda je momentálně v ulici Davidská na Praze 6, kde se střetla dvě osobní auta, tak tady projíždějte s vyšší opatrností. A ještě se přesuneme na D1, kde si dejte pozor ve směru na Prahu, a to na 191. kilometru, kde je také srážka dvou osobáků a i neprůjezdný levý jízdní pruh. Šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný poslech Signál Rádia, pojďme na další dnešní zprávy. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl v kázání u příležitosti Národní svatováclavské pouti vyzval ke smíření, odpuštění a svornosti ve společnosti. Varoval také před tím, aby nesouhlas přerůstal v nenávist. Zástupy zvědavců, mezi kterými nechyběli ani fanoušci brněnské hokejové Komety, dorazili o víkendu na prohlídky nové arény, jejíž výstavba právě vrcholí v Brně. Hala pro až 15 000 diváků by se měla do užívání předávat za měsíc. Objekt je určený pro pořádání celkem 30 druhů sportovních a kulturních aktivit. Náklady se odhadují na 5,5 miliardy korun. Maďarský parlament zbavil poslanecké imunity premiéra Petera Maďara a dva zákonodárce, bývalé ministry z někdejší vlády Viktora Orbána, a to kvůli odlišným kauzám. Informovali o tom agentury, podle kterých je Maďar vyšetřován kvůli údajné krádeži mobilu, a dvojice exministrů mimo jiné kvůli podezření z korupce. Maďar poslance vyzval ke svému vydání, aby mohl očistit své jméno.
0: Co se děje v regionu?
1: Cestující v pražském metru musí počítat ještě dnes s další komplikací. Vlaky na lince C nejezdí mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. Vyměňují se konkrétně v úseku mezi stanicemi Budějovická a Kačerov.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme na kola. Silniční závod mužů na cyklistickém mistrovství světa v Montrealu vyhrál Američan Brandon McNulty. A dvojnásobná olympijská medailistka v dráhové cyklistice Katie Merchantová ukončila kariéru. Získala v roce 2024 v Paříži zlato v týmovém sprintu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zprávy ve 13 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, vítr fouká od jihovýchodu a teploty měříme kolem 24 stupňů Celsia. Úterní den bude ve znamení babího léta. Zítra bude obloha jasná, po ránu ještě s mlhami a nejvyšší teploty naměříme od 21 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy ve 13 hodin. Hezké odpoledne s našimi 80kami přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pohodové sváteční odpoledne i ode mne, trávíte ho se Signál Rádiem, odkud vás moc zdraví Terka Veselá. Máte chuť dnešek strávit v přírodě, ale nevíte kam vyrazit. Už za chvíli vám poradí kolega Luděk, Savana Urbánek. Do té doby OMD, Bonnie Tyler a Level 42. Pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signál rádiem, ale můžete ho využít i k příjemné procházce po naučné stezce. A jestli máte kočárek nebo vám trochu dělá problémy cesta do kopce, pak je právě tahle pozvánka přímo pro vás. Více už prozradí Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, pojďme se projet do Břeclavi a potom samozřejmě projít. V Břeclavi na Jižní Moravě má svůj domov naučná stezka, spojující městskou Kančí Oboru s Janovým Hradem. Naučná stezka Lužní les vede přírodním parkem Niva Die, chránícím oblast slepých ramen řeky, které jsou domovem celé řady rostlinných a živočišných druhů. Navštěvníci se mohou těšit na příjemnou procházku překrásným lednicko-valtickým areálem, zapsaným v seznamu UNESCO. Stezka je dlouhá 6,5 km a vede po asfaltové silničce a taky hravě zvládnou i rodiny s dětmi nebo cyklisté. Na trase je čeká 15 informačních panelů, jejich prostřednictvím se dozví spoustu zajímavého o oblasti, její přírodě i lese a lesním hospodářství. Naučná stezka začíná u části Lužního lesa zvaného Kančí Obora a po zelené turistické značce jde proti proudu Die k Valtické aleji a k rozcestníku u Janova Hradu. Tam končí, kdo si ale chce procházku prodloužit, může pokračovat dalších 200 metrů k samotnému hradu nebo po žluté značce na lovecký zámeček. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: skoro v půl druhé si dopřáváte to nejlepší z osmdesátek na Signál rádiu, kde pro následující minuty z playlistu vybereme Johna Waita, Pet Shop Boys nebo Umberta Tociho, ale předtím ještě nesmí chybět připomínka o soutěži tohoto týdne.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert.

0: Legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.
2: Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

Na Signál Rádio zněl Umberto Tozzi a hit Ti Amo. Už za chvíli uslyšíte Fine Young Cannibals, ale pro ty, kteří si kromě naší hudby užívají i týdenní rozhovory, bych chtěla připomenout, že v archivu našeho webu je všechny najdete uložené. Pokud by vás tedy zajímalo například poslední povídání Petra Bricknera, jednoho z členů divadla Járy Cimrmana, nebo rozhovor s hercem a muzikantem Tomášem Klusem, najdete je na www.signalradio.cz.

0: Na Signal Rádiu vám hrajeme to nejlepší z let minulých, proto si už za pár minut budete moci vychutnat vyloženě vypalovačky od Eltona Johna, Aby nebo Phila Collinse. Ale kromě hudby pro vás sledujeme i situace na silnicích a dění doma i ve světě. Takže teď si pojďme rád dopravu a pak si slovo převezme kolega Honza Navrátil.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Při 14. hodině si dejte pozor v ulici Strakonická ve směru do centra. Kvůli nehodě dvou osobáků tu bylo nutné uzavřít pravý jízdní pruh. A s nehodou počítejte, i pokud míříte do Prahy po D8, a to na 23. kilometru. Pohodové cesty vám přeje Signál Rádio. One ticket, please.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sváteční pondělí, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Dnes si připomínáme svatého Václava, národního světce a patrona české země. Do Staré Boleslavy u Prahy, kde byl zavražděn, se proto sjíždí tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. U příležitosti dnešního státního svátku se pro veřejnost také otevřou některé vládní budovy v historickém centru Prahy. Na Malé Straně si mohou zájemci prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, a také budovu ministerstva financí v Letenské ulici. Nejlepším televizním seriálem střední a východní Evropy se na festivalu Serial Killer v Brně stal polský seriál Proud. Získal cenu Primetime Killer, řekla to za pořadatele festivalu Barbora Podhráská.
2: Historicky prvním vítězem nové české soutěžní sekce Czech Killer se stal seriál Kamarád a zvláštní uznání poroty získal herecký kolektiv oddílu B. Cenu Progressive Killer pro výjimečnou osobnost televizní tvorby z regionu střední a východní Evropy si odnesl právě Klementevič.
1: Dodejme, že jubilejní už 10. ročník přehlídky se uskuteční příští rok od 21. do 26. září. Srbský prezident Aleksandr Vučić včera rezignoval na svoji funkci, čímž otevírá cestu k předčasným prezidentským volbám. 56-letý Vučić, který zastával prezidentskou funkci od května roku 2017, bude na konci října kandidovat v parlamentních volbách. Má ambici stát se srbským premiérem.
0: Co se děje v regionu?
1: V Praze stále operuje filmový štáb Netflixu. Ten se s natáčením seriálu podle knihy Dana Browna Tajemství všech tajemství vrátí na Letnou. Úvodní nádrže v Letenských sadech se bude natáčet 6. října a u pavilonu Expo 58 na filmaře narazíme od 12. do 16. října. Ve všech případech je nutné počítat s uzavřením některých cest.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za golfem. Česká golfová jednička Sára Kousková obsadila 5. místo na Italian Open. Zaznamenala tak druhý nejlepší výsledek v této sezóně na evropském okruhu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A pondělní sváteční zprávy ve 14 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno a teploty měříme od 20 do 24 stupňů Celsia. Úterní den bude ve znamení babího léta. Obloha bude zítra jasná, po ránu počítejme ale místy s mlhami. Jihovýchodní vítr zafouká slabý od 2 do 6 metrů za sekundu a nejvyšší teploty zítra naměříme mezi 21 a 25 stupni Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Hezký den se Signálem.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Hezké odpoledne se 14. hodinou. Na Signál Rádio se nám vytvořil nový 60-minutový playlist, který odstartuje zmiňovaný Elton John, ABBA a Phil Collins. A jelikož dnešní volný den vyloženě vybízí k trávení ho na zahradě, za chvíli si dáme tip na to, jak se na ní nenásilným způsobem zbavíte myší. Teď už vám ale pohrový poslech přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Phil Collins a Susudio, to vám hrálo sváteční Signal Radio. Trápí vás s odchodem léta a příchodem podzimu myši na zahradě, ale nechcete se uchýlit k jedům a pastičkám. Přestože se zdá, že myši neodradí skoro nic, přeci jenom je prý pár vůní, které je odpudí a vy se nemusíte bát, že jed najde třeba váš domácí mazlíček. Jako první je samozřejmostí mít uklizenou zahradu, protože čím méně dobrutek se vám po ní bude válet, tím méně bude myši lákat na ní vůbec chodit. Ale pokud už tam jsou, tak k tomu, abyste je odpudili, prý funguje máta peprná, levandule, eukalyptus nebo hřebíček. A tyhle aromatické byliny můžete buď vysadit, nebo se sehnat jenom olejček s esencí, dát ho třeba na vatu a rozmístit všude, kde se myši pohybují a vy je tam nechcete. A pokud zrovna teď nic z toho doma nemáte, prý postačí i ocet, který opět můžete dát na ty vatičky. Takže pokud dnešek trávíte na zahradě, na sluníčku, můžete někam vaty s těmito vůněmi rozmístit a trik třeba i jenom zatím preventivně oskoušet. A my vám k tomu budeme samozřejmě hrát to nejlepší z let minulých.

0: Babí léto si plnými doušky užíváte za doprovodu 80. Signal Rádia. A pokud máte v plánu v tom i pokračovat, tak se těšit můžete na hity od Madony, Shanice nebo Nazaretu. Tak se na ně počkejte.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Nazaret a Love Hurts ve 3:15 na Signal Rádiu. Nový týden je tu, pro někoho díky dnešnímu svátku zkrácený, ale my na Signal Rádiu nezaháleli a opět rozjeli soutěž tohoto týdne. Tentokrát pro vás máme krásnou cenu v hodnotě 2 vstupenek na společný koncert slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha, který se uskuteční 6. listopadu v pražském Lucerna Music Baru. A není to všechno, protože k lístkům ještě přihodíme CDčko. Každé ráno až do pátku tedy poslouchejte ranní vysílání s Lukášem Bláhou, dovolejte se do studia a nechte si položit otázku. Správná odpověď bude pouze ano nebo ne a tohle jediné slovo rozhodne, jestli zrovna za vámi naše cena poputuje. Tak držíme palce a pokud by vás o soutěži zajímalo cokoliv dalšího, všechno najdete na www.signalradio.cz.

0: Maggie Reilly nás na Signál Rádiu přenesla ke sklonku 14. hodiny. Před námi je doprava a aktuality, které si pro vás připravil Honza Navrátil, ale po nich už osmdesátky v podání Spani, Queenu nebo Kim Carnes.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu hlásí ulice Českomoravská ve směru k O2 aréně. Tady pravděpodobně počítejte s lehkým zdržením, protože se tam srazilo nákladní vozidlo s osobním a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. A ještě se přesuneme na Prahu 8, kde je v ulici Sokolovská nehoda tramvaje s osobákem. I tady tedy očekávejte možné zpoždění a projíždějte opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia. Dalším hostem našeho vysílání bude herec Tomáš Měcháček. Jaké byly jeho herecké začátky a co všechno musel udělat, aby přesvědčil porotu, že na herectví má? Vypravíme se s ním i do rodného Ústí nad Labem a zjistíme, co ho přivedlo do Prahy a jak dnes vnímá své rodné město. Řeč bude i o divadelním představení Husákovy děti, ve kterém se společně s diváky vrací do období socialismu. A protože život není jen o herectví, přijde na řadu také rodina. Proč vždycky toužil po velké rodině? Jakou hru vymyslel pro děti a jejich tatínky? A v čem se jeho děti nezapřou a jsou po něm? Rozhovor Lucie Sinkové a herce Tomáše Měcháčka si poslechněte u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sváteční pondělí, opět po hodině plné 80. Pojďme na Signálu za zprávami. Dneškem ve Vladislavském sále Pražského hradu končí výstava českých korunovačních klenotů, která měla podtitul Habsburkové 500. Obliba výdejních boxů v Česku roste. Z některých internetových obchodů do nich směřuje více než polovina zásilek. Vyplývá to z průzkumu, který proběhl mezi českými e-shopy. Jihokorejská prezidentská kancelář obvinila Ukrajinu, že vyzradila předání dvou severokorejských válečných zajatců do Jižní Koreje a poté také nepravdivě popřela, že se obě strany dohodly na utajení této akce. Soul žádá po Kyjevu oficiální vysvětlení a také omluvu. Připomeňme, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil předání dvou vojáků KLDR minulý týden ve svém projevu na zasedání valného shromáždění OSN.
0: Co se děje v regionu?
1: Tunelbus, který už měsíc propojuje Dejvice a Kobylisy, čekají změny. Linka označená 145 bude se začátkem akademického roku, tedy od úterý 29. září, nově zastavovat také na Kuchyňce. Tunelbus tak nově obslouží i jeden z významných pražských univerzitních areálů. Připomeňme, že linka 145 jezdí ve špičce v intervalu 7,5 minuty, v nejsilnější špičce i po 6 minutách.
0: Sport.
1: Hokejová extraliga má rozehrané páté kolo, v něm České Budějovice porazily Litvínov 5-4, Kladno nestačilo na Olomouc 1-4, Plzeň vyhrála nad Hradcem Králové 2-1, Liberec prohrál s Třincem 1-3, Vítkovice porazily Mladou Boleslav 6-2 a Kometa nestačila na Pardubice 3-5. Utkání Sparty a Karlových Varů je v plánu na dnešní 16. hodinu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: 20 až 24 stupňů Celsia, to jsou maximální dnešní denní teploty, venku je polojasno, zítřejší den bude také ve znamení babího léta, obloha bude jasná, po ránu počítejme místy ještě s mlhami. Nejvyšší denní teploty během úterka naměříme o něco výše, mezi 21 a 25 stupni Celsia. Tolik zprávy v 15 hodin, pokračujeme na Signálu opět hodinou plnou muziky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Je to tak, další hodina plná skvělé hudby je před námi. Mikrofonu se co nevidět chopí Spaňa nebo Queeni, ale k jejich hitům přihodíme i tip na jednu z mnoha akcí, které dneska na svátek svatého Václava můžete navštívit. Tak si to nenechte ujít, ale pro teď vám pěkné odpoledne přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dopřáváte si to nejlepší z osmdesátek. A pokud máte chuť oslavit dnešní svátek svatého Václava, ještě stíháte prosecké vinobraní a svatováclavskou pouť. Už od soboty probíhá přímo na Proseku na Praze 9 svatováclavská pouť s bohatým kulturním programem, tradičními i moderními pouťovými atrakcemi a různými představeními. A přestože většina položek z programu už míří do finiše, já to tady zmiňuju hlavně proto, že už od 16 hodin bude celá pouť zakončena koncertem kapely Olympic. Takže pokud jste fanoušky, víte kam zamířit. Ale v případě, že vás pro tentokrát láká spíš víno, stačí se přesunout na vinici Máchalka, kde dnes pokračuje prosecké nebo také vysočanské vinobraní. Tam můžete ochutnat pražský burčák, místní vína a užít si trochu té podzimní atmosféry. Tak si moc užijte dnešní sváteční volno a my pokračujeme v hudbě.

0: Hodinkové ručičky hlásí za minutu půl čtvrté, což je akorát ideální čas na to se trochu probrat hudbou z let minulých a rozhoupat boky můžete už za okamžik na hity od Camouflage, Desmond Archer nebo Bee Gees.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Ether Signal Rádia rozproudil hit Stayin' Alive od Bee Gees. Za chvilku naváže Joe Cocker, ale teď pojďme nahlédnout do zítřejšího poledne. Úterý je dnem pro pořad Miluju Prahu s Davidem Černým a zítra tomu nebude jinak a spolu s ním se vydáme k zámku Troja. Ten měl prý být původně příměstskou vilou, která nakonec dala jméno celé čtvrti. Zajímavý je příběh tedy o tom, jak k tomu vlastně došlo. Každého návštěvníka zde také ohromí monumentální barokní schodiště a bohatá sochařská výzdoba, která vypráví příběh o vítězství olympijských bohů nad titány, kteří padají do temné jeskyně. A právě u ní by se měl každý návštěvník zastavit a vyzkoušet akustiku. To vše pro vás už zítra chystá David Černý, tak nás laďte po 12. hodině a buďte s námi u toho.

0: Osmdesátky Signál Rádia nás dopravili k 16. hodině. I v ní se samozřejmě budeme navracet k hudbě z let minulých. Mezi prvními zazní Starship, Paul McCartney nebo Yazoo. Ale teď se opět po hodině pojďme podívat, jak to vypadá se situacemi na silnicích. A pak si poslechneme zprávy Honzy Navrátila.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V této hodině zamíříme na D8 ve směru na Prahu, kde počítejte se zdržením na 23. kilometru. Kvůli nehodě tu bylo nutné uzavřít pravý jízdní pruh, vytvořila se tady kolona o 2 kilometrech a předpokládané zpoždění je 10 minut. Projíždějte tu opatrně a mějte pohodové cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Sváteční pondělí je v plném proudu, na Signál Rádio pro vás máme opět další dnešní zprávy. Užíváme si babího léta a ještě několik dní tomu tak bude. Podle meteorologů by suché a teplé počasí mělo pokračovat také po celý tento týden. Teploty vystoupají až k hodnotám kolem 25 stupňů Celsia. Na víkend se mírně ochladí. Slunečné počasí může místy narušovat čerstvý vítr, který bude hodně ovlivňovat noční minimální teploty. Česko nemá doporučenou rezervu zásob ropy a pohonných hmot. Stát má nyní zásoby na 85,5 dne. Evropská unie přitom doporučuje rezervu alespoň na 90 dní. Česká republika nemá k dispozici žádné další volné zásobníky na ropu, proto je v plánu výstavba dalších nádrží. Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou nekončí. Řízená letecká Puma z Ruska zasáhla v noci na dnešek bytový dům ve východu ukrajinském Charkově. Při útoku bylo zraněno nejméně 22 lidí, včetně několika dětí. V Kyjevě ruský dron zasáhl čerpací stanici.
0: Co se děje v regionu?
1: Horoměřickou ulici, jednu z dopravně nejproblematičtějších tras v metropoli, čekají úpravy. Technická správa komunikací počítá se zahájením prací na přelomu roku. Hlavní práce pak budou probíhat v příštím roce. Stavba ale výrazně zasáhne do už tak komplikované dopravy. Hovoří se o přesměrování dopravy na objízdné trasy nebo také o instalaci dynamické světelné závory.
0: Sport.
1: Cyklista Matias Vacek si při pádu ve včerejším silničním závodě mistrovství světa v Montrealu zlomil nos. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou další vyšetření, která absolvuje po návratu do České republiky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I zprávy v 16 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty měříme kolem 24 stupňů Celsia. Zítřejší už pracovní úterní den bude ve znamení babího léta. Obloha bude jasná, po ránu ještě počítejme s mlhami a nejvyšší denní teploty zítra naměříme i kolem 25 stupňů Celsia. Hezké pondělní odpoledne se Signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pěkné odpoledne vám přeje i Terka Veselá. My teď společně zahájíme další hodinu osmdesátek, ve které nebude chybět například Starship, Jezu nebo John Lennon. Podzim je tady, spolu s ním i období šípkových čajů, které jsou skvělé pro podporu imunity. Ale ukázalo se, že možná i k něčemu jinému. K čemu si ale odhalíme až za pár minut. Teď mějte bezstarostný poslech hudby.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Velká pohodovka Only You, to vám přineslo Signál Radio. Přestože dnes se to tak úplně netváří, podzim je tu a s ním i takovéto zrádné období, kdy je celkem snadné se nachladit. A proto je dobré preventivně myslet na imunitu a jednou z takových podzimních klasik může být třeba obyčejný šípkový čaj. Stačí pár červených šípků, horká voda a máme nápoj, který nás zahřeje třeba po procházce, když už venku není úplně takovéto letní počasí. A nejspíš si ho většina z nás spojuje hlavně s vitamínem C. Jenže tady je to prý o něco zajímavější. Čerstvé šípky ho sice obsahují opravdu hodně, ale do hrnku se ho nakonec dostane podstatně méně. Část se může ztratit už při sušení a skladování a záleží i na samotné přípravě. V jednom z výzkumů se například ukázalo, že se nejvíce sledovaných látek ze šípku uvolnilo při teplotě kolem 85 stupňů a zhruba 6 až 8 minutách louhování. Takže ani tady neplatí, že čím déle a čím vroucnější voda, tím lepší výsledek. A šípky nejsou zajímavé jenom kvůli vitamínu C. Obsahují také další rostlinné látky, které vědci zaujali kvůli jejich možnému vlivu na zánětlivé procesy. Začali proto zkoumat, jestli by šípky nemohly nějak pomoci i lidem, které trápí artróza. Několik menších studií skutečně ukázalo, že lidé, kteří užívali speciálně připravený šípkový prášek, po několika měsících popisovali menší bolest a někdy i lepší pohyblivost. I přes tyto výsledky ale tahle návaznost zatím není nijak dokázána, ale ať už by byl šípkový čaj lékem na klouby nebo ne, jako podzimní zahřátí rozhodně neurazí.
1: Signál rádio.

0: sváteční pondělí trávíte se Signál rádiem, kde už je připravená půda pro osmdesátky od Double, Donny Summer nebo Jesus Loves You, ale taky pro hit z našeho magneťáku. Tak s námi buďte i nadále.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Jesus Loves You a Bow Down Mister. Písnička akorát tak do tohoto počasí, stejně jako dnešní hit z pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní sváteční osmdesátkovou jízdu celkem dost povýšíme, protože nasedneme do Cadillacu zpěvačky CC Catch. Song Backseat of Your Cadillac spatřil světlo světa roku 1988 a měl být symbolem luxusu a amerického snu. Nizozemsko-německá zpěvačka tím udala skoro učebnicový příklad stylu eurodisco, ve kterém nechybí klasické osmdesátkové synťáky, dramatické vokály a výrazný refrén, který jen tak neopustí vaši hlavu. Tak se o tom pojďme sami přesvědčit.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Jedinečný Karel Gott uzavírá 16. hodinu na Signál Rádiu. S odbytím 17. si poslechneme čerstvé aktuality Honzy Navrátila a potom už budeme v 80. pokračovat s UB40, Blondie nebo Spandau Ballet.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Předtím ale ještě rychlý pohled na dálnice, a to konkrétně na D1 ve směru do Prahy, kde si dejte pozor na nehodu dvou osobáků na 88. kilometru. A na D2 ve směru na Bratislavu počítejte s neprůjezdným levým pruhem na kilometru 15. Bezpečné cesty vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký den, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Riziko opětovného zavlečení vstekliny do Česka stále existuje. Vyplývá to z informací Státní veterinární správy. Ta v loňském roce odhalila meziročně o 37% více psů, kterým očkování proti ní chybělo anebo bylo neplatné. Vrcholí letošní houbařská sezóna. Plné koše hlásí na sociálních sítích houbaři z Liberecka, Ústecka nebo Jihočeského kraje a stejně tak i ze Středočeského kraje. Různé druhy hub by ovšem podle Českého hydrometeorologického ústavu měly hojně růst také na Vysočině nebo v Pardubickém kraji. Díky dešti se daří kozákům a nebo klouskům. Odmítnutí íránského návrhu mírové dohody ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, jejíž součástí by bylo i otevření Hormuzského průlivu, se podepisuje také na cenách ropy. Cena severomořské ropy Brent dnes opět vzrostla, a to o 3%. Barel se aktuálně prodává za $107.75, v přepočtu zhruba 2309 korun.
0: Co se děje v regionu?
1: Požadavky na řidiče taxislužeb se nejspíš zpřísní. Novela zákona o silničním provozu, která se chystá, dá obcím pravomoc požadovat po řidičích zkoušky například z jazyka a místopisu. To by mohlo vyřešit problém, který je v hlavním městě. V metropoli jezdí aktuálně 15 000 taxikářů, 45% z nich jsou ale cizinci, většinou Ukrajinci, a ti mají s dorozuměním velké problémy.
0: Sport.
1: Hokejisté Brna prohráli v pátém kole extraligy s Pardubicemi 3-5. Souboj dvou posledních mistrů rozhodly 3 branky Dynama v poslední třetině. Vítězný gól dal v čase 55-23 ve vlastním oslabení Jan Mandát. Pokračuje trenér Brna Kamil Pokorný.
2: Myslím, že jsme do asi 48. minuty hráli velmi dobře. Byli jsme výsledkově ve vedení, líbil se nám pohyb hráčů, líbilo se nám nasazení. Otočili jsme nepříznivý stav 1-2 na 3-2, pak jsme si tam nechali dát gol na 3-3 a bylo vidět, že Pardubice se soustředí na to, aby si podvezli nějaký body. Pak přišlo momentum utkání, kdy my jsme dostali 5 minut před koncem přesilovou hru a bohužel místo, aby my jsme byli ty, kteří ten zápas rozhodnou, tak jsme nabídli Pardubicím šanci, který samozřejmě nezaváhali.
1: Dodejme, že Východočeši porazili Kometu po 9. v řadě. Brňané naposledy nad Dynamem triumfovali v 7. finále extraligy na jaře v roce 2025. Pardubice si včerejší výhrou pojistili 2. místo za vedoucím Třincem. Kometa je v tabulce 8.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, teploty se pohybují stále nad 20 stupni Celsia. Úterní den nám nabídne oblohu jasnou, po ránu počítejme s mlhami. Jihovýchodní vítr bude foukat slabý od 2 do 6 metrů za sekundu a babí léto bude pokračovat. Nejvyšší teploty zítra naměříme i kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 17 hodin. Signál Rádio nabízí další osmdesátky. Tak pojďme na ně.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: S 5. hodinou vás na Signál Rádio zdraví i Terka Veselá. A já pro vás mám připravený pěkný výšlap na Jesenicku, takže pokud chcete trochu inspirace na výlety, zůstaňte s námi i nadále. A to za doprovodu UB40, Blondie a Spandau Ballet. Pěkné odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte Signál Radio, kde pro vás máme tip na výlet jako dělaný pro tohle krásné babí léto, a to až na Čertovy kameny nad Jeseníkem. Cesta nahoru vede převážně lesem a právě během ní narazíte na něco, co možná nečekáte, a to na pozůstatky dávné těžby zlata. V lese jsou dodnes vidět staré šachty a kutací jámy, které už za staletí příroda pořádně zakryla, takže na první pohled vypadají spíš jako obyčejné prohlubně v terénu. Přitom právě tudy vede i hornická naučná stezka Zlatý chlum a připomíná, že se v okolí Jeseníku kdysi opravdu hledalo zlato. Po téhle cestě mezi lesem a pozůstatky dávného hornictví se ale postupně dostanete až k cíli výletu, a to právě k Čertovým kamenům. Za místní chatou se ukrývá skalní vyhlídka, na kterou se stoupá přímo po kamenech, a místy se můžete přidržovat i řetězů. Není to nijak dlouhé, ale pokud zrovna nejste kamarádi s výškami, možná se tady trošičku otestujete odvahu, ale odměnou už bude krásný výhled na Jeseník, údolí řeky Bělé, okolní kopce a na Rychlebské hory. A při dobré viditelnosti můžete prý dohlédnout dokonce až směrem k Polsku. To by tedy byly Čertovy kameny, které kombinují přírodu, trochu historie i dobrodružství, takže pokud budete mít někdy čas, určitě vyrazte, byla by škoda nevyužít tohoto krásného počasí, ale prozatím si ho pojďme užívat s Ace of Base.

0: Na Signál Rádio už nemůže být více romantická atmosféra.
1: A za jejího doprovodu pojďme vyrazit na naše webovky, na kterých pro vás kromě hudebních zajímavostí připravujeme i přehled zajímavých akcí, na které můžete vyrazit. Pokud vás tedy například lákají večerní lampionové prohlídky zoo a zámku Lešná nebo slavnosti

0: jablek a sajdru, které se konají už v sobotu 3. října. Více informací najdete na www.signalradio.cz.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Éter Signal Rádia ovládla Sheena Easton. Za 2 minuty budeme mít 6:15. Pro dnešek se s vámi loučí Terka Veselá. Mějte krásný zbytek svátečního pondělí, ale ještě se uslyšíme za chviličku v dopravě v celou a vy si pak určitě nenechte ujít ani dnes poslední zprávy Honzy Navrátila. Pro teď ale zatím pojďme dát prostor 80kám, a to od Phila Collinse, Petr Janů nebo Pet Shop Boys.

0: Pet Shop Boys uzavírají naší společnou 80-kovou jízdu na Signál Rádio. Teď se v rychlosti podíváme na silnice a Honza Navrátil pak donese dnešní poslední aktuality. Po šesté už očekávejte ničím nerušený playlist, a to například s Laidback, OMD nebo Chrisem Isaacem.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Jako první se zastavíme na D10 ve směru do Prahy, kde je kvůli nehodě dvou osobáků uzavřený levý jízdní pruh na 38. kilometru. A se srážkou dvou osobních aut pak počítejte i na nájezdu na jižní spojku z ulice 5. května ve směru do Krče. Mějte poklidné cesty po zbytek dne a hezký sváteční večer.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pondělní podvečerní 18. hodina je tady a s ní na Signálu další zprávy. Na pražském staroměstském náměstí se dnes demonstrovalo proti vládě. Demonstrace měla za cíl vystavit účet dosavadní vládě premiéra Andreje Babiše a motivovat lidi proti volbě populistů a extrémistů v blížících se komunálních a senátních volbách. Demonstraci pořádá spolek Milion chvilek pro demokracii, který už letos organizoval několik akcí. Poprvé na oběžnou dráhu se dnes dostala kosmická loď Starship. Podle agentury Reuters měla loď problém s jedním motorem, kvůli čemuž bylo nejisté, zda se jí to povede. Loď má obletět 6x zemi a vypustit satelity služby Starlink. Laureátkou ceny Václava Havla je iránská právnička Nasrin Sotoudíová. Oznámilo to parlamentní shromáždění Rady Evropy, které je garantem tohoto ocenění. A v ruské Brianské oblasti se kvůli ukrajinskému dronovému náletu zřítila část mostu na železniční trati a ruská armáda během dalšího útoku zasáhla budovu Národní akademie věd Ukrajiny. Na sociálních sítích to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský.
0: Co se děje v regionu?
1: Cestující v pražském metru musí počítat ještě dnes s další komplikací. Vlaky na lince C nejezdí mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za nové betonové. Vyměňují se konkrétně v úseku mezi stanicemi Budějovická a Kačerov.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme na kola. Silniční závod mužů na cyklistickém mistrovství světa v Montrealu vyhrál Američan Brandon McNulty. A dvojnásobná olympijská medailistka v dráhové cyklistice Katie Merchantová ukončila kariéru. Získala v roce 2024 v Paříži zlato v týmovém sprintu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sváteční zpravodajství na Signál Rádio končíme pohledem na počasí. Zítřejší den bude ve znamení babího léta. Obloha bude jasná, po ránu počítejme místy s mlhami. Jihovýchodní vítr zítra zafouká slabý od 2 do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během úterka vystoupají na hodnoty od 21 do 25 stupňů Celsia. Takové byly sváteční zprávy na Signálu s datem 28. září. Hezký zbytek dnešního dne a skvělý start do dalšího pracovního týdne přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

karton na obolek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo džinsy.

0: prachy si nekoupí.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátek.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na společný koncert legendární slovenské kapely Vidiek a brněnské skupiny Mucha. 6. listopadu si v pražském Lucerna Music Baru užijete večer plný energie a známých hitů. A ke vstupenkám vám navíc přidáme i jejich CDčko.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online
1: na Signál Rádio.

0: Posloucháte Signál Rádio.
1: Rozhovor Signál Rádia.
2: Dalším hostem našeho vysílání bude herec Tomáš Měcháček. Jaké byly jeho herecké začátky a co všechno musel udělat, aby přesvědčil porotu, že na herectví má? Vypravíme se s ním i do rodného Ústí nad Labem a zjistíme, co ho přivedlo do Prahy a jak dnes vnímá své rodné město. Řeč bude i o divadelním představení Husákovi děti, ve kterém se společně s diváky vrací do období socialismu. A protože život není jen o herectví, přijde na řadu také rodina. Proč vždycky toužil po velké rodině? Jakou hru vymyslel pro děti a jejich tatínky? A v čem se jeho děti nezapřou a jsou po něm? Rozhovor Lucie Sinkové a herce Tomáše Měcháčka si poslechněte u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Rozhovor Signál Rádia.
3: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých dvou letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio.